0: rokový výběr.
1: Skyrock.
0: Počasí.
2: Ve Španělsku předpovídají 25 stupňů, v Itálii hlásí 28 stupňů Celsia a v Řecku 29. A my na Moravě nemáme co závidět. I u nás se budou teploty šplhat k tropické hranici, stejně jako na jihu Evropy. Meteorologové hlásí až 29 stupňů Celsia a k tomu zcela jasno. Ve středu bude teplo pokračovat, ale ojediněle nás svlaží déšť.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se nás bývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám můžou zbývat poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vícovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále, od FTKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
2: Myslím, běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
2: Tak určitě bychom chtěli z muže postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči i fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Melodický rock. To je Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: let you know.
1: Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem.
2: Skyrock.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy. Velká prezentace sociální pomoci v Olomouci. Na Horním náměstí se ve čtvrtek uskuteční veletrh sociálních služeb a Den pro rodinu. Svou činnost tu představí 47 organizací působících v sociální oblasti. Akci doprovodí program pro rodinu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Ulice hlídá Přerov svým kamerovým systémem. Místa, která monitoruje, jsou jasně označená. Radnice nyní nechala vyměnit zastaralé infocedule, které upozorňují veřejnost na kamery.
3: Důvodem této obnovy bylo především zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti značení pro občany i návštěvníky. Nové cedule byly instalovány na frekventovaných místech, konkrétně na Žerotinově náměstí, v prostoru u vlakového nádraží a v části předmostí. Právě tyto lokality patří nejvíce navštěvovaným a jasné informování o monitorování prostoru je zde proto zvlášť důležité.
2: Vysvětluje mluvčí města Přerova Lenka Chalupová. A v Přerově ještě upozorníme na vojáky. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začne v úterý vojenské cvičení. Potrvá 2 dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Vojáci se nebudou pohybovat v obydlených oblastech.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Oficiální návštěvu Zlínského kraje plánuje prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na dvoudenní návštěvu přijede příští týden v úterý. Na programu má debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se i Zlínského filmového festivalu.
0: Sport.
2: Česká volejbalová reprezentace mužů má nového kapitána. Stal se jím univerzál Patrik Jindra, který hraje za polský tým Częstochowa. 28-letý hráč roli přebírá po blokaři Adamu Zajíčkovi, který ukončil reprezentační kariéru.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Ve Španělsku předpovídají 25 stupňů, v Itálii hlásí 28 stupňů Celsia a v Řecku 29. A my na Moravě nemáme co závidět. I u nás se budou teploty šplhat k tropické hranici, stejně jako na jihu Evropy. Meteorologové hlásí až 29 stupňů Celsia a k tomu zcela jasno. Ve středu bude teplo pokračovat, ale ojediněle nás svlaží déšť.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký den, kalendárium 26. května začínáme dvěma narozeninovými gratulacemi z našeho Skyrokového výběru. První patří půvabné blonďaté rockerce Stevie Nicks z Fleetwood Mac. Druhá naopak snědému tmavovlasému Big Beatákovi Lenny Kravitzovi. Z jeho úspěšné kariéry si připomeňme aspoň rekord v rámci cen Grammy. Od roku 1999 čtyři roky po sobě získává ocenění nejlepší rockový zpěvák. Od muziky k politice. Začneme připomínkou, že Američané mají také tak trochu máslo na hlavě. 26. května 1803 podepisuje pronásledovatel Indiánů prezident Andrew Jackson zákon o jejich vystěhování z jihovýchodních oblastí za řeku Mississippi. Následná deportace vede u mnohých kmenů ke genocidě. Nepříjemný je 26. květen 1946 u nás. Konají se volby, jak se později ukazuje, na dlouho poslední svobodné. Pod dojmem nedávno skončené války v nich vítězí komunisté. V čele s Klementem Gottwaldem pak během necelých dvou let u nás nastolí rudou diktaturu, která trvá až do listopadu 1989. Konečně dobré zprávy z politiky přicházejí 26. května 1972. Richard Nixon a Leonid Brežněv podepisují dohodu SALT 1 o omezení jaderných strategických zbraní. Otevírá se cesta ke sklidnění studené války, která v 60. letech několikrát nemusela být studená. Nakonec motoristická vzpomínka. 26. května 1923 se jede poprvé legendární vytrvalostní závod v Le Mans. Toho se účastní vesměs domácí francouzské vozy. Z cizích tu najdeme jen anglický Bentley, belgický Excelsior a americký Ford T. Zítra přinášíme další výběr.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: šumperskymajales.cz.
1: Noč je jednově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
11: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
15: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
16: Skyrock.
17: Nejlepší rokový výběr. Skyrock.
16: Skyrock.

0: Johana Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici.

0: Odolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
1: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se mi nás bývá pár zápasů.
0: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
1: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
0: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
1: Nám můžou zbývat poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vícovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který pořádá.
0: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaši kluci dělají v civilu?
1: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách. Tam je to taky na celé škále od FTKčka přes stavařinu po filozofii.
0: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
1: Myslím, běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
0: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
1: Tak určitě bychom chtěli z muži postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči, fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
0: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
1: Děkujeme, naschledanou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
2: Skyrock.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
6: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
9: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
10: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
15: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
16: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
17: Rok, rok, rok. A furt rok. Skyrock.
18: I'm out of love.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je úterý 26. května. Kdo si chce vyrazit na jezera Poděbrady u Olomouce autem, opět zaplatí. Majitelé příjezdové cesty k restauraci Terasa letos opět vybírají parkovné 120 korun za den. Podrobnosti o poplatku soukromníkovi najdeme v novém článku na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Policisté se nenechali útočnící zmást. Kriminálka zahájila trestní stíhání 30-leté ženy za pokus o vraždu v Šumperku. V sobotu na nádraží zavolala pomoc pro pobodaného 38-letého muže. Tvrdila, že ho napadl neznámý muž, který chtěl peníze.
3: Policisté ihned rozjeli pátrání po nebezpečném útočníkovi a přivolali šumperské kriminalisty. Ti brzy poznali, že žena nemluvila pravdu. Spojili se s krajskými kriminalisty, kteří se dostavili na místo a případ si převzali. Společně pak důsledným šetřením zjistili, že zranění muže se odehrálo úplně jinak a jinde.
2: Vysvětluje za policii komisař Libor Hejtman. A jak to tedy bylo?
3: K napadení došlo v bytě v Zábřehu a útočníkem nebyl neznámý muž, jak tvrdila oznamovatelka, ale byla to právě ona, která nožem způsobila muži bodnořezná poranění a vinu se pak snažila svalit na vymyšlenou postavu. Za 2,5 hodiny od oznámení se kriminalistům podařilo napadení muže objasnit a pachatelku zadržet. Přesný motiv činu není znám.
2: Ženě hrozí za čin až 18 let vězení. Je úterý a to znamená, že je k dostání nový týdeník Kroměřížska. Hlavním tématem týdeníku jsou tentokrát místní kina. Dozvíme se například, jak jsou spokojena s návštěvností a které filmy nejvíc táhnou. Stopka pro školní dotazníky. Ministerstvo školství zastavilo pobuřující plošné prověrky z matematiky a češtiny na základních školách. Rozhodnutí přišlo po vlně kritiky ze strany rodičů, které rozlobilo, že inspekce dětem pokládala v testech osobní otázky. Největší rozruch v testech vyvolaly přímé dotazy na psychické potíže nebo myšlenky na smrt. Ministr školství zadal školní inspekci, aby v testování opravila chyby a zlepšila komunikaci o důvodech testování. Píší o tom Seznam zprávy.
0: Mistrovství světa v hokeji.
2: Druhou porážku si připsali na mistrovství světa čeští hokejisté. Prohráli jsme ve skupině B s Norskem 1-4 a klesli jsme na třetí místo v tabulce. S Nory jsme padli na mistrovství světa poprvé od roku 2010. Dnes hrajeme poslední mač ve skupině od 20 hodin 20 minut s Kanadou.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: Kdybychom měli v květnu vysílat reklamu na léto, vypadala by přesně jako dnešek. Víme, jak bude, nadále slunečno, teplo, jasno anebo skoro jasno. Denní teploty 29 až 32 a právě kvůli vyšším teplotám očekáváme bio u dvojky. To je střední zátěž.
0: Doprava.
5: Policie v Olomouci, také na D1 a nehoda na Letovicku. Víme, jak se jezdí tady. Policejní kontroly teď v Olomouci, na Lipenské u Kruháče, také na 244. kilometru D1 u Mořic, nebo na 30. kilometru D55 u Otrokovic. Auto v Příkopě čeká na vyproštění mezi Svitavami a Letovicemi za Stvolovou. Přejeme šťastnou cestu, pohodu v hlavě a ranní jízdu spolu s Vládnem Hravě.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, budete ve správný čas na správném místě. Býci, dokončete to nejnutnější a pak si dejte nové úkoly. Blíženci, když chcete, umíte se tvářit dost sebejistě. Raci, ať už řešíte cokoliv, vyjdete z toho jako vítězové. Lvi, pokud možno, vnímejte jen pozitivní události. Pany, je jedno, jestli máte klidový režim nebo stres, vždycky jste precizní. Váhy, vy si možná polepšíte finančně. Štíři, věnujte se jenom tomu, co má smysl. Střelci, zbytečně se nepřepínejte. Kozorozi, buďte aktivní a sledujte dění kolem. Vodnáři, nenechte se deptat kvůli nepodstatným maličkostem. A co my ryby, dneska se jenom usmíváme a vůbec na sebe nespěcháme.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
4: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
3: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
4: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí.
7: Luskni.cz.
8: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz
11: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
12: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
11: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
13: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
17: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Roková muzika od A do Z. To je pořád Roková abeceda, který vysíláme na tomto rádiu každý den po 10., 14. a 18. hodině. Připomeňte si největší rokové pecky v pořadu Roková abeceda. Každý den jedině na Skyrocku. Skyrock.

0: na bankovní tajemství. Dneska se hraje o všechno a my chceme vidět pořádný hokejový zlato. Sledujeme cestu šampionátem s přesností švýcarských hodinek a rokovou energií v zádech. Posloucháte Rádio Haná Skyrock, váš hokejový servis právě začíná.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Už jsme s Nory hráli vyrovnané zápasy, ale ještě nikdy takový, v kterém by nás soupeř s touhle vlaječkou tak výrazně přestřílel. A je to 4-1.
3: Taky jste včera trpěli u hokeje. Naši hokejisti by nejspíš nebyli dobří zahradníci, protože pořád zakopávali o Nory. A než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 0-2. Vysílá s námi útočník Lukáš Sedlák. Lukáš, je mohl za to špatný vstup do zápasu?
4: Já si nemyslím, že to byl špatný start, ale prostě jsme udělali dvě obrovské chyby, oni dali ty dva góly. Pak to bylo těžké, dostali jsme tím na koně. V té první třetině tam nás zatlačili. Myslím si, že pak jsme tu hru vyrovnali, nějaký šance tam měli ve druhé třetině, ale prostě z těch šancí my nedáváme góly a proto jsme to nesrovnali. Nějaký šance tam byly, ale furt to přehráváme hrozně moc. Máme kvůli tomu málo střel, protože furt někam nahráváme místo toho, aby jsme to zjednodušili, dali přes obránce do brány, tlačili se tam, dali nějaký špinavý góly, tak se snažíme myšlet nějaký speciální věci.
3: Hodnotí včerejší prohru 1-4 s Norskem útočník Lukáš Sedlák. Je čas hodit to za hlavu a dnes si pochutnat na javorovém sirupu. Posledně jsme Kanadu pořádně potrápili ve čtvrtfinále olympiády a dnes proti javorovým listům nastupujeme od 20:20. Budete se dívat?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
1: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
0: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
1: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
0: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
6: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyrocku.
7: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyroku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Vítejte u zpráv, je úterý 26. května. I v Olomouci budeme moci za noci nahlédnout do kostelů. V pátek v rámci Noci kostelů se v Olomouci pro veřejnost otevře většina kostelů, chrámů, kaplí a modliteben a představí se v nezvyklé atmosféře. Podrobnosti na webu nockostelů.cz. Dvouměsíční omezení a nový asfalt za miliony korun na severu Olomouckého kraje. Ředitelství silnic a dálnic zahájí 1. června plánovanou opravu silnice 11 na úseku Olšany Vyšehoří. Obnova více než 3-kilometrového úseku vyjde na skoro 26 milionů korun. Dopravu tu během práce budou řídit kyvadlově semafory. Úplná uzavírka s objízdnými trasami přes Šumperk a Lanškroun je tu v plánu taky, a to na termíny 29. června až 2. července a 17. července až 18. července. Tragédie ve zlínské zoo. Sloní samec Jack tu v pátek neznámo proč zaútočil na samici Ulu a ta nepřežila. Slon byl i hned izolován. Další slonice jsou v pořádku. Od včerejška je oblast slonů v zoo znovu otevřená. Svá varování změní Český hydrometeorologický ústav. Od 1. července meteorologové spustí nový výstražní systém, bude se soustředit na skutečné dopady počasí, na dopravu či zdraví a pomáhat tak krizovému řízení. chmi.cz Sport. Vítězně vstoupila na French Open elitní česká tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová. Na úvod pařížského Grand Slamu přemohla za necelou hodinu a půl Rusku Zacharovovou 2-0 na sety a postoupila do druhého kola.
2: Po práci a po škole dnes nezamíříme rovnou domů, ale ještě určitě někam ven. Procházka, výlet, piknik, zahrada nebo wellness. Víme, jak bude jasno a nebo skoro jasno. Denní teploty je mezi 29 a 32 stupni. Východ slunce 4:53 a západ 3 minuty před 8:45 večer.
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Doprava. Zdržení v Olomouci, také mezi Olomoucí a Přerovem, a nehoda v Hněvotíně, také na Vyškovsku. Víme, jak se jezdí tady. Ranní kolony v Olomouci, na Chvalkovické, také na Lipenské. Zdržení kolem 5 minut. Podle vašich zpráv se lehce zdržíme také mezi Olomoucí a Přerovem u Kokor. Nehoda se odstraňuje v Hněvotíně, kousek od zdejší základní školy, a bourá se i mezi Vyškovem a exitem 226 D1. Policie je na místě. Šťastnou cestu a hezké ráno.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je úterý 26. května a svátek má každý Filip, Filda i Filipek. Narozeniny slaví zpěvák Lenny Kravitz, herec Martin Zounar a také Honza Kolečkář, redaktor olomoucké televize z ZIP. A dnes, přesně před 150 lety v roce 1876, umírá člověk, kterého máme na tisíci koruně, historik a politik František Palacký. A po něm jsou pojmenované ulice třeba i v Přerově, Šumperku nebo Holešově a v Olomouci máme i Univerzitu Palackého. Historie i současnost u nás jedou naplno také v úterý 26. května. Kalendárium.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Lodžie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
6: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
7: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
8: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
9: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
13: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
0: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se mi nás bývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrál i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám už zbývají poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vícovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který klub pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán.

0: se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. Tři kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále, od FTKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v Černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
0: Myslím, že běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
0: Tak určitě bychom chtěli z muže postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči, fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
0: Děkujeme, naschledanou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz

0: zbývá 5% kapacity do vyprodání. Vstupenky na schumperskymajales.cz.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
2: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
4: Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Jdeme na zprávy. Dodržování povolené rychlosti v ulicích Olomouce dnes hlídají strážníci. Hlásí, že se radarem měří rychlost na čtyřech místech, a to na ulicích Pasterova, Jeremenkova, Norská a Hamerská. Vyzývají k bezpečné jízdě. Vojáci v okolí Přerova. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začíná dnes vojenské cvičení. Potrvá dva dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Ti se nebudou pohybovat v obydlených místech. Milionová loupež na Přerovsku. Maskovaná parta ukradla tuny kovů. Čtyři maskovaní pachatelé ukradli v půlce května ze slevárny v Beňově na Přerovsku barevné kovy za 4,5 milionu korun. K odvozu 5 palet bronzu a 11,5 tuny slitin použili firemní nákladní auto, které pak prázdné odstavili v sousedním kraji. Řeší to policie České republiky. Opětovné schvalování snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné dnes má řešit sněmovna. Jde o snížení zpětně za loňskou úroveň. Koaliční novelu o snížení odvodu asi o 700 korun odmítl Senát. Sněmovna dostane šanci veto Senátu přehlasovat.
0: Sport.
3: Začíná baráž o první fotbalovou ligu. O setrvání v soutěži usiluje Baník Ostrava, který dnes vyzve druholigové Táborsko od 18 hodin. Zítra se bude hrát zápas Slovácko Artis Brno. Odvety baráže jsou v plánu o víkendu.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Kdybychom měli v květnu vysílat reklamu na léto, vypadala by přesně jako dnešek. Víme, jak bude, nadále slunečno, teplo, jasno anebo skoro jasno. Denní teploty 29 až 32 a právě kvůli vyšším teplotám očekáváme bio u dvojky. To je střední zátěž.
0: Doprava.
4: Silný provoz v Olomouci a kvůli nehodě uzavřená stará silnice mezi Vyškovem a Prostějovem. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci. Teď zdržení kolem 10 minut. V Koloně, na Lipenské, také na Chvalkovické. O něco kratší zdržení na třídě 17. listopadu. Silný provoz je také na Letné nebo na Sokolovské ulici. A kdo se chystá jet po staré z Vyškova na Prostějov? Kvůli nehodě auta a dodávky je silnice neprůjezdná u Drysic. Variantou je jet po dálnici nebo to vzít přes Zelenou horu a podívit se. Ale tam to bude delší. Přejeme šťastnou cestu, pohodu v hlavě, úterní jízdu spolu s Vládnem Hravě.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
10: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
10: Jezírka Banat.cz.
11: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
12: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
11: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
12: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
13: Nejlepší rokový výběr.

0: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitky.

0: Pepíčků.
1: Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
2: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
3: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
2: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
3: To si píš.
2: Teda, Franto, to běžím říct holkám.
3: No, to běž.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
5: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rusty Head, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
8: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
7: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rockový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Kanadská posila pro olomoucké hokejové kohouty. Manšaft rozšířil útočník Zach Senyshyn. 29-letý rodák z Ottawy má na kontě i 16 zápasů v NHL. Olomouc od něj očekává pozvednutí týmové produktivity, informuje extraligový klub.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Uzavřený případ podvodu s odměnami na základce v Přerově. Soud nepravomocně potrestal bývalou ředitelku základní školy v Přerově Předmostí Věru Zapletalovou za zpronevěru 400 tisíc korun. Vybraným podřízeným měla dávat vysoké odměny a ti pak část odměny vraceli. Dostala podmínku a pětiletý zákaz činnosti. Ex-ředitelka obvinění popřela. Je úterý a to znamená, že je k dostání nový týdeník Kroměřížska. Hlavním tématem týdeníku jsou tentokrát místní kina. Dozvíme se například, jak jsou spokojena s návštěvností a které filmy nejvíce táhnou. Kvůli lékům na cukrovku, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin už pacienti nebudou muset za specializovaným lékařem. Jak píší Novinky.cz, od července budou moci tato a další léčiva předepsat i praktičtí lékaři. Oznámil to ministr zdravotnictví Adama Vojtěch.
0: Sport.
2: Bronz pro olomouckého kordistu Jakuba Jurku dosáhl na třetí místo na turnaji světového poháru v Bernu. V konkurenci elitních šermířů český reprezentant a šéf semifinále turnaje nestačil na Egypťana Mohameda Saída. Prohrál s ním 12-15.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Po práci a po škole dnes nezamíříme rovnou domů, ale ještě určitě někam ven. Procházka, výlet, piknik, zahrada nebo wellness. Víme, jak bude, jasno a nebo skoro jasno. Denní teploty je mezi 29 a 32 stupni. Východ slunce 4:53 a západ 3 minuty před 8:45 večer.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
3: Moravské silnice známe jako svoje boty, víme, jak se jezdí tady v Olomouci, ve Šternberku, v Uničově, také v Boskovicích, teď bez nehod. V Kroměříži bourá motorkář na Chelčeckého ulici u autoservisu. Pomačkané plechy jsou na 249. kilometru D1 za Kojetínem ve směru na Vyškov. Nákladák a dodávka jsou tady ve svodidlech, neprůjezdný je jeden pruh. A jak od nás víte, kdo se chystá jet po staré silnici z Vyškova na Prostějov, kvůli nehodě auta a dodávky u Drysic byla ráno silnice neprůjezdná. Teď už se to podle vašich zpráv dá opatrně projet.

pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH.
6: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Nejlepší rokový výběr.
14: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: porazit.
1: Díky, že nám věříte, přejeme krásné prosluněné úterý. Moravské divadlo Olomouc dnes láká na satirickou tragikomedii ze současnosti z pera olomouckého spisovatele a scénáristy Michala Sýkory. Jmenuje se to Konečně si doma aneb papírové mauzoleum. Hraje se to od 19 hodin v Moravském divadle. A teď si představte, že jdete do kina na film a najednou jste na koncertě. Přesně takhle to prý mají fandové u životopisu Michael. Král popu Michael Jackson zkrátka na plátně ožívá. Dnes v přirovském kině Hvězda, také v šumperském kině Oko a na Michaela zve ve čtvrtek i kino Uničov. A v sobotu se v Hranicích koná tradiční motomše, sraz motorkářů, převážně harlejářů na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Hranicích od 11:30. Mše bude ve 13 hodin a potom farář požehná všem jezdcům a strojům a od 14 se vyráží na spanilou jízdu. To je tradiční motomše od 11:30 v Hranicích na náměstí.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
1: Výsledky.

0: fandíme Česku.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz

0: 100% kapacity do vyprodání. Vstupenky na šumperskymiles.cz.
1: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to leží.
3: Luskni.cz. Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
4: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
7: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
8: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. Za volantem buďme opatrní. Smrtelnou dopravní nehodu od včerejška řeší policie v Těšeticích u Olomouce. 51letý řidič tu boural v osobním autě na cestě z Loučan do Těšetic. Co se přesně stalo?
2: Řidič při průjezdu levotočivou zatáčkou vyjel vpravo mimo pozemní komunikaci, kde nejprve narazil do betonového obrubníku a poté do náletových dřevin. Vozidlo skončilo přetočené na boku v příkopě. Řidič i přes rychle poskytnutou zdravotnickou pomoc na místě zemřel. Policisté odhadli škodu na vozidle na 200 tisíc korun.
1: Popisuje okolnosti nehody za policii komisař Libor Hejtman. Dvouměsíční omezení a nový asfalt za miliony korun na severu Olomouckého kraje. Ředitelství silnic a dálnic zahájí 1. června plánovanou opravu silnice 11 na úseku Olšany Vyšehoří. Obnova více než 3-kilometrového úseku vyjde na skoro 26 milionů korun. Dopravu tu během práce budou řídit kyvadlově semafory. Úplná uzavírka s objízdnými trasami přes Šumperk a Lanškroun je tu v plánu taky, a to na termíny 29. června až 2. července a 17. července až 18. července. Svá varování změní Český hydrometeorologický ústav. Od 1. července meteorologové spustí nový výstražný systém, bude se soustředit na skutečné dopady počasí, na dopravu či zdraví a pomáhat tak krizovému řízení. Píše o tom web chmi.cz. Sport. Další zápasy 1. kola jsou na programu na French Open. Do akce jdou tenisté z našeho regionu. V úvodním kole pařížského Grand Slamu uvidíme po půl jedné hvězdu přerovského tenisu Lindu Noskovou proti Řekyni Sakariové a předního hráče prostějovského klubu Víta Kopřivu po půl druhé proti Francouzi Mutetovi. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
3: Víme, jak bude. Víme, že musíme dodržovat pitný režim, protože zase bude vedro, bude hit a sluníčko pálí čím dál víc. Takže na Moravě se dneska opět dostaneme na tropickou třicítku. Jinak na horách by to mohlo být o něco příjemnější, konkrétně v Jeseníkách a v Beskydech. Odpoledne čekáme zhruba 20 až 23 stupňů. Doprava. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku aktuálně hlásíte v Olomouci u Senima na ulici Pastérova. Hlídky jsou taky v Prostějově, na Konečné, na Plumlovské a nebo na Kojetínské. A omezení máme dneska na Kroměřížsku, je to kvůli pracem na silnici 55. U Břestu je to kyvadlový provoz jedním pruhem. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký den, kalendárium 26. května začínáme dvěma narozeninovými gratulacemi z našeho Skyrokového výběru. První patří půvabné blonďaté rockerce Stevie Nicks z Fleetwood Mac. Druhá naopak snědému tmavovlasému Big Beatákovi Lenny Kravitzovi. Z jeho úspěšné kariéry si připomeňme aspoň rekord v rámci cen Grammy. Od roku 1999 čtyři roky po sobě získává ocenění nejlepší rockový zpěvák. Od muziky k politice. Začneme připomínkou, že Američané mají také tak trochu máslo na hlavě. 26. května 1803 podepisuje pronásledovatel Indiánů prezident Andrew Jackson zákon o jejich vystěhování z jihovýchodních oblastí za řeku Mississippi. Následná deportace vede u mnohých kmenů ke genocidě. Nepříjemný je 26. květen 1946 u nás. Konají se volby, jak se později ukazuje, na dlouho poslední svobodné. Pod dojmem nedávno skončené války v nich vítězí komunisté. V čele s Klementem Gottwaldem pak během necelých dvou let u nás nastolí rudou diktaturu, která trvá až do listopadu 1989. Konečně dobré zprávy z politiky přicházejí 26. května 1972. Richard Nixon a Leonid Brežněv podepisují dohodu SALT 1 o omezení jaderných strategických zbraní. Otevírá se cesta ke sklidnění studené války, která v 60. letech několikrát nemusela být studená. Nakonec motoristická vzpomínka. 26. května 1923 se jede poprvé legendární vytrvalostní závod v Le Mans. Toho se účastní vesměs domácí francouzské vozy. Z cizích tu najdeme jen anglický Bentley, belgický Excelsior a americký Ford T. Zítra přinášíme další výběr.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
6: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
5: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
6: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
10: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
11: Slyšíte? To je dokonalost.
12: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
13: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: 5% kapacity do vyprodání. Vstupenky na šumperskymajales.cz.
1: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
2: Nejlepší rokový výběr. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
1: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a rarit.

0: kromě současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Zapomeňte na bankovní tajemství. Dneska se hraje o všechno a my chceme vidět pořádný hokejový zlato. Sledujeme cestu šampionátem s přesností švýcarských hodinek a rokovou energií v zádech. Posloucháte Rádio Haná Skyrock, váš hokejový servis právě začíná.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Už jsme s Nory hráli vyrovnané zápasy, ale ještě nikdy takový, v kterém by nás soupeř s touhle vlaječkou tak výrazně přestřílel. A je to 4-1.
3: Taky jste včera trpěli u hokeje. Naši hokejisti by nejspíš nebyli dobří zahradníci, protože pořád zakopávali o Nory. A než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 0-2. Vysílá s námi útočník Lukáš Sedlák. Lukáš, je mohl za to špatný vstup do zápasu?
4: Já si nemyslím, že to byl špatný start, ale prostě jsme udělali dvě obrovské chyby, oni dali ty dva góly. Pak to bylo těžké, dostali jsme tím na koně. V té první třetině tam nás zatlačili. Myslím si, že pak jsme tu hru vyrovnali, nějaký šance tam měli ve druhé třetině, ale prostě z těch šancí my nedáváme góly a proto jsme to nesrovnali. Nějaký šance tam byly, ale furt to přehráváme hrozně moc. Máme kvůli tomu málo střel, protože furt někam nahráváme místo toho, aby jsme to zjednodušili, dali přes obránce do brány, tlačili se tam, dali nějaký špinavý góly, tak se snažíme vymýšlet nějaký speciální věci.
3: Hodnotí včerejší prohru 1-4 s Norskem útočník Lukáš Sedlák. Je čas hodit to za hlavu a dnes si pochutnat na javorovém sirupu. Posledně jsme Kanadu pořádně potrápili ve čtvrtfinále olympiády a dnes proti javorovým listům nastupujeme od 20:20. Budete se dívat?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
1: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
6: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
1: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
6: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
7: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
8: Skyrock. Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. Dodržování povolené rychlosti v ulicích Olomouce dnes hlídají strážníci. Hlásí, že se radarem měří rychlost na 4 místech, a to na ulicích Pasterova, Jeremenkova, Norská a Hamerská. Vyzývají k bezpečné jízdě. Vojáci v okolí Přerova. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začíná dnes vojenské cvičení. Potrvá 2 dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Ti se nebudou pohybovat v obydlených místech. Milionová loupež na Přerovsku. Maskovaná parta ukradla tuny kovů. 4 maskovaní pachatelé ukradli v půlce května ze slevárny v Beňově na Přerovsku barevné kovy za 4,5 milionu korun. K odvozu 5 palet bronzu a 11,5 tuny slitin použili firemní nákladní auto, které pak prázdné odstavili v sousedním kraji. Řeší to policie České republiky. Opětovné schvalování snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné dnes má řešit sněmovna. Jde o snížení zpětně za loňskou úroveň. Koaliční novelu o snížení odvodu asi o 700 korun odmítl Senát. Sněmovna dostane šanci veto Senátu přehlasovat. Sport. Začíná baráž o první fotbalovou ligu. O setrvání v soutěži usiluje Baník Ostrava, který dnes vyzve druholigové Táborsko od 18 hodin. Zítra se bude hrát zápas Slovácko Artis Brno. Odvety baráže jsou v plánu o víkendu.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že ještě dneska a zítra platí výstraha kvůli vedru. Meteorologové varují před vysokými teplotami a taky před rizikem požárů. Na Olomoucku i jinde opět atakujeme tropické třicítky. A pozor, na sluníčku se bez opalovacího krému můžem spálit už za necelou půl hodinku.
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
0: Doprava.
2: Máme tu polední dopravu a připomínáme, v Olomouci komplikace na tabuláku. Opravuje se tu Stupkova ulice, omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD. Odstavené auto máme hlášené na Přerovsku na silnici 55 u Kokor. Policejní hlídka je pak na Šumpersku v Bludově na Lázeňské. A pozor, nehodu nákladňáku a dodávky máme na D1 na trase Říkovice-Vyškov. Je to u exitu Mořice. Oba řidiči tady skončili ve svodidlech a na místě jsou i záchranáři. Takhle hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Nejlepší rockový výběr. Skyrock.

0: Skyrock hraje, Skyrock baví a taky dneska víme, kdo pak slaví. Je tady úterý a my se všechno dozvíme ještě v téhleté hodině. K tomu jako vždycky ten nejlepší rockový výběr. Tak volume doprava a poslouchejte dál.
1: Skyrock. Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
10: Rádio Hana Skyrock.
11: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je úterý 26. května a svátek má každý Filip, Filda i Filipek. Narozeniny slaví zpěvák Lenny Kravitz, herec Martin Zounar a také Honza Kolečkář, redaktor olomoucké televize z ZIP. A dnes, přesně před 150 lety v roce 1876, umírá člověk, kterého máme na tisíci koruně, historik a politik František Palacký. A po něm jsou pojmenované ulice třeba i v Přerově, Šumperku nebo Holešově a v Olomouci máme i univerzitu.

0: Palackého. Historie i současnost u nás jedou naplno také v úterý 26. května.
1: Kalendárium.
2: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
3: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
2: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
3: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
4: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
5: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Kanadská posila pro olomoucké hokejové kohouty. Manšaft rozšířil útočník Zach Senyshyn. 29-letý rodák z Ottawy má na kontě i 16 zápasů v NHL. Olomouc od něj očekává pozvednutí týmové produktivity, informuje extraligový klub.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Uzavřený případ podvodu s odměnami na základce v Přerově. Soud nepravomocně potrestal bývalou ředitelku základní školy v Přerově Předmostí Věru Zapletalovou za zpronevěru 400 tisíc korun. Vybraným podřízeným měla dávat vysoké odměny a ti pak část odměny vraceli. Dostala podmínku a pětiletý zákaz činnosti. Ex-ředitelka obvinění popřela. Je úterý a to znamená, že je k dostání nový týdeník Kroměřížska. Hlavním tématem týdeníku jsou tentokrát místní kina. Dozvíme se například, jak jsou spokojena s návštěvností a které filmy nejvíce táhnou. Kvůli lékům na cukrovku, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin už pacienti nebudou muset za specializovaným lékařem. Jak píší Novinky.cz, od července budou moci tato a další léčiva předepsat i praktičtí lékaři. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
0: Sport.
2: Bronz pro olomouckého kordistu Jakuba Jurku dosáhl na třetí místo na turnaji světového poháru v Bernu. V konkurenci elitních šermířů český reprezentant a šéf semifinále turnaje nestačil na Egypťana Mohameda Saída. Prohrál s ním 12-15.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dneska a zítra ještě tropické třicítky, přechodné ochlazení na 25 stupňů čekáme ve čtvrtek. Rekordní vetra v Evropě prý jen tak nepoleví, může za to zvláštní jev, který se nazývá tepelná kupole. Hromadí se v ní horký vzduch jako pod pokličkou a brání přílivu studenější fronty. Teploty tak mohou atakovat i 40 stupňů Celsia, zejména ve Španělsku a v Portugalsku.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci jsou dnes strážníci s radarem a rychlost měří hned na čtyřech místech, na ulici Pastérova, Jeremenkova, Norská a taky na Hamerské v Holici. Jinak policejní hlídku nám hlásíte také v Zábřehu na Olomoucké u té Šelky anebo na trase Bruntál Staré Město. A pozor, odstavené auto máme na dálnici D35 Olomouc Lipník, kousek od exitu Přáslavice, tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kam.
4: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Na Skyroku pro vás máme všechno, ať už je to ten nejlepší rokový výběr, anebo každý den taky hodně zajímavá témata. Vždycky víme, co se děje v našem regionu. Dneska pořešíme třeba i černovírský fotbal, který má svou tradici. V téhleté hodině se dozvíme víc, tak rozhodně poslouchejte dál. Jako bonus pro vás máme taky ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Na Bruntálsku na 91,8 FM.

pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz Skyrock.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
3: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
2: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
3: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
8: Slyšíte? To je dokonalost.
9: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Skyrock. Nejlepší rokový výběr.

Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se mi nás bývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá po okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrál i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám už zbývají poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vícovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který klub pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále, od FTKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
2: Myslím, že běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
2: Tak určitě bychom chtěli z muže postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči i fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock. Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
5: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
10: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře.

0: obcházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rusty Head, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Posloucháte Skyrock s

Česko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rockový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Větší dopravní kapacita na trase Olomouc-Šternberg. Olomoucký kraj zahájil stavební řízení na přeložku silnice 46 Týneček-Šternberg. Vznikne tu čtyřpruhová trasa dlouhá přes 7 kilometrů. Silnice za asi 3 miliardy korun uleví přetíženému úseku. Nová silnice nabídne rychlost 110 km v hodině a dvě mimoúrovňové křižovatky. Propojí budoucí východní tangentu Olomouce s obchvatem Šternberka, čímž odvede tranzit z obytné zástavby. Ředitelství silnic a dálnic plánuje zprovoznění na rok 2030. Modernizace rehabilitačního oddělení fakultní nemocnice Olomouc. Ta vložila skoro 45 milionů korun do nákupu nových přístrojů. Ty pomohou v návratu do běžného života především pacientům po mozkové mrtvici či vážných úrazech. Slon Jack opustí zlínskou zoo. Po nečekaném pátečním útoku na samici už do budoucna ve zlínské zoo nezůstane. Slonice Ulu útok nepřežila. O dalším domově Jacka rozhodne komise odborníků. Nyní je izolovaný od stáda.
0: Mistrovství světa v hokeji.
2: Poslední utkání v základní části dnes čeká na mistrovství světa v hokeji český nároďák. Budeme hrát proti lídrovi skupiny B, Kanadě. Nyní jsme na třetím místě skupiny. Uvidíme, co potom. Zápas začíná ve 20 hodin 20 minut.
3: Víme, jak bude. Víme, že musíme dodržovat pitný režim, protože zase bude vedro, bude hit a sluníčko pálí čím dál víc. Takže na Moravě se dneska opět dostaneme na tropickou třicítku. Jinak na horách by to mohlo být o něco příjemnější, konkrétně v Jeseníkách a v Beskydech. Odpoledne čekáme zhruba 20 až 23 stupňů.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, kousek od nádraží, na ulici Jeremenkova a taky v Holici na Šlechtitelů u Sempry. Hlídka je i v Brodku u Prostějova na Císařské. Jinak připomínáme, že nehoda nákladňáku a dodávky se ještě dořešuje na D1 u exitu Mořice a ťukanec dvou aut máme v Blansku na ulici Erbenova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Yeah.

0: Když chcete ten nejlepší rokový výběr, tak si naladíte Skyrock. A tady taky víme, co se děje v našem regionu, ať už je to na Olomoucku, na Koditsku, anebo na Kroměřížsku. S námi máte zkrátka přehled. Ještě v téhleté hodině mrkneme na naše oblíbené regionální weby. A k tomu dál hrajeme ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
7: Skyrock.

0: Dan Johanna, Skyrock.
1: Skyrock.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Víme, jak by to mělo vypadat na hlavním tahu Olomouc-Šternberg. Počítá se tu s výstavbou čtyřpruhové silnice. Veškeré podrobnosti přináší Report.cz. Zdravíme taky do Konice, kde se už teď v pátek koná Noc kostelů a výhledově 22. června nás čeká jazzový večer na krásný

0: opraveném náměstí. Další novinky z města pak najdeme na www.konice.cz a taky na webu městského kulturního střediska. A co pro nás má nové vydání týdeníku Kroměřížska? Hlavním tématem jsou tentokrát místní kina. Jak jsou spokojená s návštěvností a které filmy táhnou nejvíc? A je tu i reportáž ze Záhlinic z poslední slavnosti piva pod komínem. To a mnohem víc v týdeníku Kroměřížska, který vychází pravidelně každé úterý. Tak se mrkněte a dál se s námi bavte co nejlépe.
1: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
4: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
5: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
8: Šumperský

0: kapacity do vyprodání. Vstupenky na šumperskymajales.cz.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz. Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
2: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.

0: Baví nás bavit vás. I v úterý. Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr. Skyrock.
0: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Na randál si stěžují obyvatelé Krčmaně na Olomoucku. V obci slyší hluk z nově otevřeného úseku dálnice D55, tedy obchvatu, po němž obec volala více než 20 let. Ředitelství silnic a dálnic chystá měření hluku a pak rozhodne o případných opatřeních. Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova. Půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme na náměstí opět na Malé kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu. Nové možnosti péče v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Zahájila stavbu pavilonu akutní péče. Nabídne 115 lůžek. Jde o stavbu za více než 3,25 miliardy korun. Hotová bude v listopadu příští rok.
3: Nikdy se tady nestavěla taková budova a bude poskytovat zcela moderní a důstojné zázemí pro léčbu psychiatrických pacientů a také důstojné zázemí pro personál. Roste počet duševních poruch, lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže ty lůžka následné péče transformujeme v lůžka akutní péče.
2: Doplnila ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Soud podmíněně propustil exposlance Dominika Feriho z vězení. Vyhověl tak návrhu žalobce i obhájkyně. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za znásilnění. Doplníme, že zástupce poškozených byl dál proti propuštění, píše o tom ČT.
0: Sport.
2: O postup do házenkářské extraligy usiluje Házenkářská akademie Olomouckého kraje. V odvetě baráže o postup tým vyzve HBC Strakonice. Musí dohnat ztrátu 6 branek. Duel se bude hrát v sobotu v 15 hodin v hale Zora v Olomouci.
0: Máme přehled.
4: Skyrock.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Víme, že ještě dneska a zítra platí výstraha kvůli vedru. Meteorologové varují před vysokými teplotami a taky před rizikem požárů. Na Olomoucku i jinde opět atakujeme tropické třicítky. A pozor, na sluníčku se bez opalovacího krému můžem spálit už za necelou půl hodinku.
0: Doprava.
5: Zdravíme za volanty, je tady naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Týnecké u Olympie, taky v Hejčíně na ulici Ladova. Hlídku máme i na trase Olšany u Prostějova Hablov a nebo v Kroměříži na Kujetínské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Tak je tady další horký květnový den se Skyrockem. My můžeme dát odpoledne zmrzku, vychlazený drink nebo skočíme do bazénu na zahradě. Pokud máte tuhle možnost, tak neváhejte a dál si s námi užívejte taky ten nejlepší rockový výběr.
1: Skyrock. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
8: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
9: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Nejlepší rokový výběr.
14: Skyrock.
15: Skyrock.
16: Skyrock.
17: Everybody talking about the seventh son in the whole wide world. There is only one.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock. Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Díky, že nám věříte, přejeme krásné prosluněné úterý. Moravské divadlo Olomouc dnes láká na satirickou tragikomedii ze současnosti z pera olomouckého spisovatele a scénáristy Michala Sýkory. Jmenuje se to Konečně si doma aneb papírové mauzoleum. Hraje se to od 19 hodin v Moravském divadle. A teď si představte, že jdete do kina na film a najednou jste na koncertě. Přesně takhle to přijímají fandové u životopisu Michael. Král popu Michael Jackson zkrátka na plátně ožívá. Dnes v přirovském kině Hvězda, také v šumperském kině Oko a na Michaela zve ve čtvrtek i kino Uničov. A v sobotu se v Hranicích koná tradiční motomše, sraz motorkářů, převážně harlejařů na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Hranicích od 11:30. Mše bude ve 13 hodin a potom farář požehná všem jezdcům a strojům. A od 14 se vyráží na spanilou jízdu. To je tradiční motomše od 11:30 v Hranicích na náměstí.
1: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
0: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
3: No to určitě.
4: Jo, určitě.
3: Určitě.
1: Brousíme brusle,
2: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
2: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
2: protože
5: tento měsíc je trenérem úplně každý.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
7: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
10: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
11: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Slyšíte? To je dokonalost.
14: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
15: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
16: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
15: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
16: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
17: Skyrock.

Na Blanensku na 88,7 FM. Okruh. Skyrock.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.

0: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.

0: 5% kapacity do vyprodání. Vstupenky na šumperskymiles.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
3: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Tuto událost si město připomene 31. května od 13 hodin v prostoru u zámku na Pernštínském náměstí. Na co všechno se můžeme těšit, nám poví první náměstkyně primátora Milada Sokolová.
1: Přijďme na akci Od vsi k městu a vraťme se do 12. století. Čeká nás symbolický průvod od zámku na městský rynek, slavnostní ceremonie, chybět nebude rytíř Prostěj v boji i lovu, historický program pod korouhví Moravy, bujaré písně, kejklíři, komedianti i zbrojnoši. Pro děti jsou připraveny pohádky a interaktivní hry, jarmark u zámku, domácí zvěřinec a bohaté občerstvení. Zažijme atmosféru středověku a oslavme společně výročí města Prostějova.
0: Říká náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme.
2: Zapomeňte na bankovní tajemství. Dneska se hraje o všechno a my chceme vidět pořádný hokejový zlato. Sledujeme cestu šampionátem s přesností švýcarských hodinek a rokovou energií v zádech. Posloucháte Rádio Haná Skyrock, váš hokejový servis právě začíná.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
3: Už jsme s Nory hráli vyrovnané zápasy, ale ještě nikdy takový, v kterém by nás soupeř s touhle vlaječkou tak výrazně přestřílel. A je to 4-1.
4: Taky jste včera trpěli u hokeje. Naši hokejisti by nejspíš nebyli dobří zahradníci, protože pořád zakopávali o Nory. A než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 0-2. Vysílá s námi útočník Lukáš Sedlák. Lukáši, mohl za to špatný vstup do zápasu?
5: Já si nemyslím, že to byl špatný start, ale prostě jsme udělali dvě obrovské chyby, oni dali ty dva góly. Pak to bylo těžké, dostali jsme tím na koně. V té první třetině tam nás zatlačili. Myslím si, že pak jsme tu hru vyrovnali, nějaké šance tam měli ve druhé třetině, ale prostě z těch šancí my nedáváme góly a proto jsme to nesrovnali. Nějaké šance tam byly, ale furt to přehráváme hrozně moc. Máme kvůli tomu málo střel, protože furt někam nahráváme místo toho, aby jsme to zjednodušili, dali přes obránce do brány, tlačili se tam, dali nějaký špinavý góly, tak se snažíme myšlet nějaký speciální věci.
4: Hodnotí včerejší prohru 1-4 s Norskem útočník Lukáš Sedlák. Je čas hodit to za hlavu a dnes si pochutnat na javorovém sirupu. Posledně jsme Kanadu pořádně potrápili ve čtvrtfinále olympiády a dnes proti javorovým listům nastupujeme od 20:20. Budete se dívat?
0: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
7: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Alika, Čelčice u Prostějova, vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
10: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
12: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
14: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
18: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
19: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
20: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
21: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
22: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
20: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
23: Rokové hity hrajeme non-stop.
24: Skyrock.

0: let. Zesil teď si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Větší dopravní kapacita na trase Olomouc-Šternberg. Olomoucký kraj zahájil stavební řízení na přeložku silnice 46 Týneček-Šternberg. Vznikne tu čtyřpruhová trasa dlouhá přes 7 kilometrů. Silnice za asi 3 miliardy korun uleví přetíženému úseku. Nová silnice nabídne rychlost 110 km v hodině a dvě mimoúrovňové křižovatky. Propojí budoucí východní tangentu Olomouce s obchvatem Šternberka, čímž odvede tranzit z obytné zástavby. Ředitelství silnic a dálnic plánuje zprovoznění na rok 2030. Modernizace rehabilitačního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Ta vložila skoro 45 milionů korun do nákupu nových přístrojů. Ty pomohou v návratu do běžného života především pacientům po mozkové mrtvici či vážných úrazech. Slon Jack opustí zlínskou zoo. Po nečekaném pátečním útoku na samici už do budoucna ve zlínské zoo nezůstane. Slonice Ulu útok nepřežila. O dalším domově Jacka rozhodne komise odborníků. Nyní je izolovaný od stáda.
0: Mistrovství světa v hokeji.
1: Poslední utkání v základní části dnes čeká na mistrovství světa v hokeji český nároďák. Budeme hrát proti lídrovi skupiny B, Kanadě. Nyní jsme na třetím místě skupiny. Uvidíme, co potom. Zápas začíná ve 20 hodin 20 minut.
2: Sluníčko dnes na Olomoucku zapadne ve 20.43, zítřejší mikrofon se pak v našem regionu v

0: D1 směr Vyškov před exitem Hulín. Jedná se o nehodu nákladního auta a osobáku a dá se tu opatrně projet. Střed osobáku a nákladního auta se řeší taky mezi Lipníkem a obcí Sušice a i zde se dostanete bez problému. Na pokutu potom pozor na D640 na exitu Olomouc střed, taky na D35 směr Mohelnice za exitem Loštice a nebo na D1 směr Přerov na exitu Trnávka. Na trase Šternberg Olomouc pak počítejte v týnečku se zdržením na čtvrt hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu a pohodovou jízdu.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Skyrock hraje, Skyrock baví a taky dneska víme, kdo pak slaví. Je tady úterý a my se všechno dozvíme ještě v téhleté hodině. K tomu jako vždycky ten nejlepší rockový výběr. Tak volume doprava a poslouchejte dál.
1: Skyrock. Na Boskovicku na 104,9 FM.

0: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
1: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
2: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
4: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
5: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
8: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
9: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
10: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
11: Léto. Slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
14: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rastihet, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
15: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
14: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
16: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
17: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
18: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
17: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
18: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
17: Tak nás laďte dál.

0: Darium.
1: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
2: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
1: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
2: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
4: Posloucháte Skyrock.
5: Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Na randál si stěžují obyvatelé Krčmaně na Olomoucku. V obci slyší hluk z nově otevřeného úseku dálnice D55, tedy obchvatu, po němž obec volala více než 20 let. Ředitelství silnic a dálnic chystá měření hluku a pak rozhodne o případných opatřeních. Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova. Půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu. Nové možnosti péče v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Zahájila stavbu pavilonu akutní péče, nabídne 115 lůžek. Jde o stavbu za více než 3,25 miliardy korun. Hotová bude v listopadu příští rok.
2: Nikdy se tady nestavila taková budova a bude poskytovat zcela moderní a důstojné zázemí pro léčbu psychiatrických pacientů a také důstojné zázemí pro personál. Roste počet duševních poruch, lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže ty lůžka následné péče transformujeme v lůžka akutní péče.
1: Doplnila ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Soud podmíněně propustil exposlance Dominika Feriho z vězení. Vyhověl tak návrhu žalobce i obhájkyně. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Doplníme, že zástupce poškozených byl dál proti propuštění, píše o tom ČT. Sport. O postup do házenkářské extraligy usiluje Házenkářská akademie Olomouckého kraje. V odvetě baráže o postup tým vyzve HBC Strakonice. Musí dohnat ztrátu 6 branek. Duel se bude hrát v sobotu v 15 hodin v hale Zora v Olomouci.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Nejprve je tu pohled na biozátěž, která by měla být do konce pracovního týdne dle meteorologů v našem regionu bezproblémová. Na prvním stupni, který nikoho neohrožuje. Jinak nás čeká středa s teplotami okolo 28 stupňů Celsia. Místy se ve stínu vyšvihnou teploty i přes 30. K tomu nás bude provázet polojasná obloha nebo úplně jasno. Čtvrtek potom přinese ochlazení k 20 stupňům. Pátek by měl být opět slunečný s 25 stupni Celsia. A na teploměru.
0: Doprava.
3: Připomínáme nehodu nákladního a osobního auta na D1 směr Vyškov za exitem Hulín. Už se to došetřuje a projet se dá v pohodě. Nehoda je taky na Přerovsku, kde se řeší střet osobáku a cyklisty na trase Prosenice Lísky a osobák a motorka do sebe vjeli i na trase Lipina Horní Moštěnice. Nicméně i na těchto místech se dostaneme bez problému. Policejní hlídka je potom s 18. hodinou na D1 směr Ostrava na exitu Přerov, taky na exitu Lipník nad Bečvou a nebo v Kroměříži na ulici Osvoboditelů. Šťastnou cestu přejeme a dobře dojeďte.

0: Na Skyroku pro vás máme všechno, ať už je to ten nejlepší rokový výběr, anebo každý den taky hodně zajímavá témata. Vždycky víme, co se děje v našem regionu. Dneska pořešíme třeba i černovírský fotbal, který má svou tradici. V téhleté hodině se dozvíme víc, tak rozhodně poslouchejte dál. Jako bonus pro vás máme taky ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Na Prostějovsku na 100,2 FM.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký den, kalendárium 26. května začínáme dvěma narozeninovými gratulacemi z našeho Skyrokového výběru. První patří půvabné blonďaté rockerce Stevie Nicks z Fleetwood Mac. Druhá naopak snědému tmavovlasému Big Beatákovi Lenny Kravitzovi. Z jeho úspěšné kariéry si připomeňme aspoň rekord v rámci cen Grammy. Od roku 1999 čtyři roky po sobě získává ocenění nejlepší rockový zpěvák. Od muziky k politice. Začneme připomínkou, že Američané mají také tak trochu máslo na hlavě. 26. května 1803 podepisuje pronásledovatel Indiánů prezident Andrew Jackson zákon o jejich vystěhování z jihovýchodních oblastí za řeku Mississippi. Následná deportace vede u mnohých kmenů ke genocidě. Nepříjemný je 26. květen 1946 u nás. Konají se volby, jak se později ukazuje, na dlouho poslední svobodné. Pod dojmem nedávno skončené války v nich vítězí komunisté. V čele s Klementem Gottwaldem pak během necelých dvou let u nás nastolí rudou diktaturu, která trvá až do listopadu 1989. Konečně dobré zprávy z politiky přicházejí 26. května 1972. Richard Nixon a Leonid Brežněv podepisují dohodu SALT 1 o omezení jaderných strategických zbraní. Otevírá se cesta ke sklidnění studené války, která v 60. letech několikrát nemusela být studená. Nakonec motoristická vzpomínka. 26. května 1923 se jede poprvé legendární vytrvalostní závod v Le Mans. Toho se účastní vesměs domácí francouzské vozy. Z cizích tu najdeme jen anglický Bentley, belgický Excelsior a americký Ford T. Zítra přinášíme další výběr.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
8: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
9: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
8: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
9: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
11: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nejlepší rokový výběr.

Rádio Hana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáši, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se mi nás bývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá po okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám už zbývají poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vítovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který klub pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále, od STKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
2: Myslím, že běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
2: Tak určitě bychom chtěli z muže postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči i fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
2: Děkujeme, shledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
4: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
5: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
8: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
9: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
8: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
9: To si píš.
8: Teda Franto, to běžím říct holkám.
9: No, to běž.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště.

0: je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: A teď už další rokovka pro lepší náladu.
4: Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Na randál si stěžují obyvatelé Krčmaně na Olomoucku. V obci slyší hluk z nově otevřeného úseku dálnice D55, tedy obchvatu, po němž obec volala více než 20 let. Ředitelství silnic a dálnic chystá měření hluku a pak rozhodne o případných opatřeních. Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova. Půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu. Nové možnosti péče v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Zahájila stavbu pavilonu akutní péče. Nabídne 115 lůžek. Jde o stavbu za více než 3,25 miliardy korun. Hotová bude v listopadu příští rok.
2: Nikdy se tady nestavěla taková budova a bude poskytovat zcela moderní a důstojné zázemí pro léčbu psychiatrických pacientů a také důstojné zázemí pro personál. Roste počet duševních poruch, lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže ty lůžka následné péče transformujeme v lůžka akutní péče.
1: Doplnila ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Soud podmíněně propustil exposlance Dominika Feriho z vězení. Vyhověl tak návrhu žalobce i obhájkyně. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za znásilnění. Doplníme, že zástupce poškozených byl dál proti propuštění, píše o tom ČT. Sport. O postup do házenkářské extraligy usiluje Házenkářská akademie Olomouckého kraje. V odvetě baráže o postup tým vyzve HBC Strakonice. Musí dohnat ztrátu 6 branek. Duel se bude hrát v sobotu v 15 hodin v hale Zora v Olomouci.
3: Taky ve středu nás budou v našem regionu provázet i nadále letní teploty. Počítáme většinou s polojasnou oblohou nebo se sluníčkem a s nejvyššími denními teplotami mezi 26 a 31 stupňů.

0: 22 stupňů Celsia.
1: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.

0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Skyrock.
8: Rádio Hana. Skyrock.
9: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu.
7: Skyrock.
9: Melodický rock každý den.

jak by to mělo vypadat na hlavním tahu Olomouc-Šternberg. Počítá se tu s výstavbou čtyřpruhové silnice. Veškeré podrobnosti přináší report.cz. Zdravíme taky do Konice.

0: každé úterý. Tak se mrkněte a dál se s námi bavte co nejlépe.
1: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Je vám garáž malá. Potřebujete pořádný pódium?
2: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
1: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
2: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Skyrock.
0: Skyrock.

0: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
1: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Rádio Hana Skyrock.
7: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
6: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
7: Přejeme stále dobrý den.
6: Skyrock.

Moravsko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
2: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Rocková muzika od A do Z. To je pořád Rocková abeceda, který vysíláme na tomto rádiu každý den po 10., 14. a 18. hodině. Připomeňte si největší rockové pecky v pořadu Rocková abeceda. Každý den jedině na Skyrocku.

víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok

Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký den, kalendárium 26. května začínáme dvěma narozeninovými gratulacemi z našeho Skyrokového výběru. První patří půvabné blonďaté rockerce Stevie Nicks z Fleetwood Mac. Druhá naopak snědému tmavovlasému bigbíťákovi Lenny Kravitzovi. Z jeho úspěšné kariéry si připomeň

0: 16. V čele s Klementem Gottwaldem pak během necelých dvou let u nás nastolí rudou diktaturu, která trvá až do listopadu 1989. Konečně dobré zprávy z politiky přicházejí 26. května 1972. Richard Nixon a Leonid Brežněv podepisují dohodu SALT 1 o omezení jaderných strategických zbraní. Otevírá se cesta ke sklidnění studené války, která v 60. letech několikrát nemusela být studená. Nakonec motoristická vzpomínka. 26. května 1923 se jede poprvé legendární vytrvalostní závod v Le Mans. Toho se účastní vesměs domácí francouzské vozy. Z cizích tu najdeme jen anglický Bentley, belgický Excelsior a americký Ford T. Zítra přinášíme další výběr.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského áčka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáši, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak

0: Je momentálně v sezóně vedete v tabulce?
1: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se mi nás bývá pár zápasů.
0: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
1: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
0: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
1: Nám už zbývají poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vícovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který pořádá.
0: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
1: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále, od STKčka přes stavařinu po filozofii.
0: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
1: Myslím, že běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
0: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
1: Tak určitě bychom chtěli z muže postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči i fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
0: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového áčka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
1: Děkujeme, naschledanou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
1: Skyrock.
2: I'm a road runner, honey.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 27. květen na Skyroku. Dnes začneme architektonicky technickou lahůdkou.
2: Golden Gate, stavba, kterou mnozí považovali za nemožnou, se za 3/4 století existence stala ikonou města a jednou z nejznámějších světových dominant.
1: Most je otevřen 27. května 1937. Náklady na jeho stavbu dosahují tehdy 17 milionů dolarů, což v dnešních cenách představuje závratnou miliardu dolarů. Také v Americe přichází o 2 roky později na svět fiktivní hrdina a idol z dětství nejednoho z nás, Batman. 27. května 1939 startuje svůj boj proti zloduchům na stránkách časopisu DC Comics v kreslené podobě. Naposledy z Ameriky. 27. května 1990

0: potěší milovníky sportu. 27. května 1987 přichází na svět světová rekordmanka, několikanásobná mistryně republiky, Evropy a světa a trojnásobná olympijská vítězka, rychlobruslařka Martina Sáblíková. Zítra se těším s dalšími perličkami na Skyroku.
1: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.